Tady hoří. Zebra ztratila všechny pruhy. Co mám dělat? Haló, tady hoří. A zebra ztratila všechny pruhy. Co mám dělat?